od utorok. Po stredu, po štvrtok, stále chodím po děvčato. Hej, hej, hej, keď príde sobota, těším se na zajtra, čierne děvčato čakává. Hej, prečo je rozbitá orgován? Hej, prečo já srdce tak krehké mám? Pondělok, útorok, po stredu, po štvrtok, stále chodím po děvčato.